0: Ale se ví toho, tohle jindrýka.
1: Ale hej, nadam je díka zvedej.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
0: Mano za kážero, so mano za rýho.
1: Ja, wacht, a slíhe, smak, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
0: Kejke, mítke, má herka, macha, drunka, zahra.
1: Jo, hej, díkej.
0: Sich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
1: Kom hier, vind je joer, fushe.
0: Ja, a wie kuk. Om ouwe homa mer nog.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
3: Witches.